0: počasí. Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? V pátek nás čeká oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer počítáme taky s dešťovými přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na horách potom okolo 20 stupňů. A co víkend? I nadále oblačno, občasný déšť a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia.
1: Rádio Hana, okruh Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše cyklorádio a další cyklotyp nás zavede na Jantarovou stezku. Čeká nás krásná příroda, Drahanské vrchoviny i pohodové kilometry směrem na Prostějovsko. Na telefonu je opět cykloexpert Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a znovu zdravím všechny cyklisty.
1: Kam se dnes tedy na Jantarové stezce vydáme? Čím je tahle trasa zajímavá?
2: Pozvu vás teda dneska na Drahanskou vrchovinu, kde se dostaneme pohodově autobusem s cyklopřívěsem, který nás vytáhne z Prostějova až na celou Drahanskou vrchovinu. Z té Drahanské vrchoviny pak máte dvě možnosti, kratší a delší. Ta kratší pojede kousíček s vojenským prostorem a vrátíte se přes Plumov zpátky do Prostějova. Ta delší, ta vás dostane do Konice a pak kolem Rouže vede nová cyklostezka až do Prostějova.
1: Jantarová stezka, pro jaký typ kol je vhodná?
2: Doporučil bych treková kola a co se týká, kdo by mohl, tak celá rodina. Krásná cesta, pořád z kopce, malinké kopečky na Drahanské vrchovině máme, ale jinak je to z kopce a cyklistika na Romži, to nikdo, kdo ještě nezažil, ať přijde a zažije to.
1: Jaké zajímavosti nebo místa po cestě určitě stojí za zastávku?
2: Tak na té Drahanské vrchovině, tam máme nádhernou rozhlednu na Repeších nebo nad Repechama. Pak dole u té cyklostezky Romže jedeme kolem vodního toku, přejíždíme přes Stražisko, kde nebo Čertovy rybníky, dostáváme se kolem Běleckého mlýna až do Prostějova.
1: To byl další tip na cyklový let po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému a užijte si cestu i krásy Hané a Drahanské vrchoviny. Zdravíme, naslyšenou.
2: Taky zdravím všechny cyklisty a posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Melodický rok, to je Skyrock.

0: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
4: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám další zprávy. Potrestání drogové kriminality v našem regionu. Olomoucký krajský soud uložil 6 obžalovaným v rozsáhlém drogovém případu tresty až do 6 let vězení. 5 mužů a 1 žena se podíleli na nákupu a distribuci pervitinu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
3: Od roku 2024 do listopadu 2025 měli od různých výrobců v Ostravě opatřovat pervitin a ten potom distribuovat na Šumpersku, Olomoucku a Prostějovsku ve velkém rozsahu. Bavíme se zhruba o 2,5 kilogramech, se kterými měli v rámci té organizované skupiny nakládat.
2: Komentoval případ žalobce Jindřich Pazdera. Hlavním organizátorům drogového obchodu hrozilo až 12 let vězení. Státní zástupce však zohlednil jejich doznání a uzavřel s nimi dohodu o vině a trestu. Řidičům se zlepší podmínky ve Zlínském kraji. Ten letos vloží 61 milionů korun do modernizace své silniční sítě. Nový asfalt na vozovce či opravy mostů máme letos čekat v Kateřinicích, Bystřici pod Hostýnem, u Pozlovic, v Řetěchově i u Valašského Meziříčí. Umělá inteligence do domácnosti. Společnost OpenAI podle agentury Bloomberg vyvíjí svůj první fyzický produkt. Má jít o chytrý reproduktor, který bude fungovat jako pokročilý AI společník pro domácnost. Má mít i hlasový přístup k umělé inteligenci ChatGPT. Sport. Nové posily hlásí prostějovský fotbalový tým. V nové sezóně Národní ligy SKčku pomůže 25-letý japonský obránce Tayo Uchiyama, který přestupuje z Banské Bystrice. A po půlročním hostování se stává hráčem Prostějova také bek Šimon Polášek. Počasí.
4: Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? V pátek nás čeká oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer počítáme taky s dešťovými přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na horách potom okolo 20 stupňů. A co víkend? I nadále oblačno, občasný déšť a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 17. červenec se Skyrokem. Horko nebo zimu dnes umí vyřešit klimatizace. 17. července 1902 tu první spouští inženýr Willis Carrier v New Yorkském Brooklynu a chce tím pomoci tiskařům se špatně schnoucími barvami. Obrazně nezeschlé jsou barvy sametové revoluce, když přichází rozchod Čechů a Slováků.
2: 17. července 1992 přijala Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenska. Prezident Václav Havel v zápěti oznámil, že abdikuje. Stalo se tak za další 3 dny. Rozpad Československa akceleroval v červnu 1992 výsledkem parlamentních voleb. Na Slovensku zvítězilo HZDS Vladimíra Mečera a v České republice ODS Václava Klause.
1: A tak toto tehdy na půdě parlamentu komentoval Vladimír Mečiar.
3: Touto našou deklaracíou deklarujeme stupeň zrelosti intelektuálnej spoločenskej Slovenska, ktoré je schopné brať svoj osud do svojich rúk.
1: V duchu končení pokračujeme v hudebním světě u Guns N' Roses 17. července 1993. V argentinském Buenos Aires hrají poslední koncert na veleúspěšném Use Your Illusion Tour, které trvalo 28 měsíců a čítalo přes 200 vystoupení. Jak čas ukázal, bylo to na dlouho poslední vystoupení v originální nejplodnější sestavě zahrnující jádro Axl Rose, Slash a Duff McKagan až do reunionu v roce 2016. Dnes ještě popřejeme k narozeninám heavy metalové legendě z Black Sabbath, basistovi Geezeru Butlerovi. Narodil se v roce 1948. Zítra pro vás opět rokově lovíme v dějinách. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
7: Slyšíte? To je dokonalost.
8: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
9: 30 rokov na scéně No Name v O2 Areně.
10: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Areně. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
11: Dáš se brak.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
17: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
2: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
3: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
2: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
3: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
2: Tak nás laďte dál.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše cyklorádio a další cyklotyp nás zavede na Jantarovou stezku. Čeká nás krásná příroda Drahanské vrchoviny i pohodové kilometry směrem na Prostějovsko. Na telefonu je opět cykloexpert Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a znovu zdravím všechny cyklisty.
1: Kam se dnes tedy na Jantarové stezce vydáme? Čím je tahle trasa zajímavá?
2: Pozvu vás teda dneska na Drahanskou vrchovinu, kde se dostaneme pohodově autobusem s cyklopřívěsem, který nás vytáhne z Prostějova až na celou Drahanskou vrchovinu. Z té Drahanské vrchoviny pak máte dvě možnosti, kratší a delší. Ta kratší pojede kousíček s vojenským prostorem a vrátíte se přes Plumov zpátky do Prostějova. Ta delší, ta vás dostane do Konice a pak kolem Rouže vede nová cyklostezka až do Prostějova.
1: Jantarová stezka, pro jaký typ kol je vhodná?
2: Doporučil bych treková kola a co se týká, kdo by mohl, tak celá rodina. Krásná cesta, pořád z kopce, malinké kopečky na Drahanské vrchovině máme, ale jinak je to z kopce a cyklistika na Rumží, to nikdo, kdo ještě nezažil, ať přijde a zažije to.
1: Jaké zajímavosti nebo místa po cestě určitě stojí za zastávku?
2: Tak na té Drahanské vrchovině, tam máme nádhernou rozhlednu na Repeších nebo nad Repechama. Pak dole u té cyklostezky Romže jedeme kolem vodního toku, přejíždíme přes třeba přes Stražisko, kde nebo Čertovy rybníky, dostáváme se kolem Běleckého mlýna až do Prostějova.
1: To byl další tip na cyklový let po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému a užijte si cestu i krásy Hané a Drahanské vrchoviny. Zdravíme, naslyšenou.
2: Taky zdravím všechny cyklisty a posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
7: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
9: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days.
14: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
18: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
19: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Právě teď posloucháte zprávy. Je pátek 17. července. Vzácnost v olomoucké zoo. Narodilo se tu mládě hrabáče kapského. Odchov tohoto zvířete, které připomíná ušaté prasátko, je velmi náročný. Dosud se v zoo Olomouc podařilo od roku 2017 odchovat 3 mláďata. Ošetřovatelé mu kvůli náročnému odchovu věnují nepřetržitou péči, protože samice se o mládě nestará způsobem obvyklým u většiny savců. Mládě dobře prospívá. Bývá. Tradiční dřevosochání pokračuje v Prostějově. V příkopu zámku můžeme sledovat 3 řezbáře při tvorbě soch brouků. Akce vyvrcholí v sobotu v 18 hodin na nádvoří Prostějovského zámku slavnostním odhalením hotových děl. Elektromobilita v Evropě je stále více populární. Roste počet prodejů elektroaut. Za první půl rok se v Evropě prodalo 1,25 milionu bateriových vozů, což znamená meziroční nárůst o necelých 34%. K rekordním evropským prodejům přispělo i Česko. Za prvních 6 měsíců letošního roku se tu nově registrovalo 8630 čistě elektrických osobních aut. Jejich podíl na domácím trhu tak dosáhl přes 6%. Sport. Také 12. etapa cyklistické Tour de France měla hromadný dojezd. Vítězství vybojoval Belgičan Tim Merlier. Ovšem závěr 179 km dlouhé trasy s cílem v Chalon-sur-Saône poznamenal pád. Do něj se zapletl i olomoucký rodák Pavel Bittner. Vyjádřil se doslova, jsem trošku dobitej, ale není to až tak hrozné. Mám spálený zadek. Pavel Bittner nakonec v etapě obsadil 86. místo.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
3: O víkendu vrcholí fotbalový šampionát. Zítra večer zápas o bronz. Francie versus Anglie. Pro zajímavost dnes v Paříži i v Londýně srovnatelných 27 stupňů a polojasno. Víme, jak bude tady u nás na Moravě dnes nejteplejší den týdne. Odpoledne naměříme 30 až 33, polojasno anebo oblačno, přechodně zataženo a místy bouřky. O víkendu se má ochladit a v sobotu polojasno anebo oblačno 23 až 26. V neděli z rána slunce, odpoledne mraky, déšť nebo přehaňky a 25 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
3: Policie v Přerově, také v Rýmařově a zdržení mezi Valmezem a Rožnovem. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky pomáhají a chrání v Přerově na Polní Umolky, také v Rýmařově před mateřskou školkou na Revoluční ulici. A kdo jede z Valmezu na Rožnov, myslete na zdržení u Zašové kvůli opravám a kivadlovému provozu. Sledujeme kolony, nehody i ranní trasy. Za volantem si užíváme moravské krásy.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, udělejte všechno pro to, abyste byli šťastnější. Býci, buďte optimisté od samého rána. Blíženci, dneska to zkuste bez mobilu. Raci, měli byste se vyhnout extrémům. Lvi, uděláte dobře, když vsadíte na originalitu. Pany, nebojte se naplno prožít emoce. Váhy, udělejte si pořádek tam, kde cítíte chaos. Štíři, v žádném případě nestrácejte nadhled. Střelci, pochopíte, co znamená skutečné bohatství. Kozorozi, štěstě nabývá náladová, jděte jí naproti. Vodnáři, dejte na své pocity, i když občas bývají nelogické. A co my ryby, měli bychom víc myslet na sebe, s tím, že na tom není vůbec nic sobeckého.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou

0: 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Pivní a gulášové slavnosti v Zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Tenhle nadupaný proud energie, to je váš Skyrock. Největší svátek světového fotbalu konečně dorazil a s ním i 100% poctivý servis pro tvůj dokonalý přehled v práci i na cestách. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku ani zbytečné řeči, dáváme ti čistou sílu zápasů a divoké zákulisí z Ameriky. Drž si místo, poslouchej náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Prosíme fanoušky, aby nepoužívali žádnou pyrotechniku. Děkujeme.
3: Tohle hlášení dobře znají návštěvníci fotbalových stadionů. Stačí pár světlic, dýmovnic, hřiště, zahalí kouř a rozhodčí musí zápas přerušit. A představte si, že podobný problém teď řeší i pořadatelé finále mistrovství světa. Jenom místo dýmovnic je trápí kouř z obrovských lesních požárů v Kanadě. Ten dorazil až do oblasti New Yorku a guvernérka obyvatelům doporučuje zůstat doma, používat čističky vzduchu a nosit roušky. Meteorologové očekávají, že počasí, tedy hlášený déšť, bouřky a vítr by měly vzduchu v New Yorku pročistit a finále snad proběhne bez komplikací. Aby se vám z hlavy nevykouřilo, kdy a kdo hraje, v neděli od 21 hodin našeho času mega finále Argentina versus Španělsko. Co myslíte, kdo bude mistr?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
9: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
10: Ahoj!
11: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
12: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
11: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
12: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
11: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
13: Už tam budem?
14: Nech toho!
13: Raději už tam budem?
14: Přestaň! Je mě vedro!
15: Pohodová cesta? To chce kuře.
13: Mňam.
15: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
16: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, Dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horníměsto.cz.
17: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
18: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
20: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
19: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
20: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz. Ale pospěšte si, konec je už 31. července.
19: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
21: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
22: A teď už další rokovka pro lepší náladu.
23: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy a začneme příjemnou informací pro cyklisty v regionu. Nová cyklostezka propojí Olomoucko s Prostějovskem. Záměr na novou cyklostezku mezi Lutínem na Olomoucku a Olšany u Prostějova se posunul vpřed. Lutín po vyřešení problémů s výkupy pozemků získal stavební povolení. Pokud uspěje s žádostí o dotace, chce začít stavět příští rok. Olšany už svůj úsek budují, píše Deník. Domů se vrátila po zisku titulu na Wimbledonu Linda Nosková. Tenistka, která ovládla slavný londýnský Grand Slam, přijela do Přerova. Na náměstí ji uvítala tisícovka lidí a stále je svým výkonem zaskočená.
3: Já myslím, že možná mi to nikdy nedojde, tak 100% jak bych chtěla. Vždycky to byl sen, ale když se toho stane tolik na tak krátkou chvíli, tak je to všechno dost těžký
2: Řekla na tiskovce přerovská tenistka a nová wimbledonská šampionka Linda Nosková. Zlomový bod v pochopení rakoviny. Vědci Masarykovy univerzity v Brně popsali bod zlomu v buňce. Zjistili, jak se rozhodne mezi správným vývojem a cestou k nádorovému bujení. Objev publikoval časopis Science Advances. Brněnský objev sice nepředstavuje nový lék na rakovinu, ale přináší klíčové pochopení vzniku nemoci. Popsaný mechanismus v budoucnu poslouží jako základ pro vývoj přesnější diagnostiky rakoviny.
0: Sport.
2: Postup do čtvrtfinále na olomouckém tenisovém turnaji ITS Cup zvládla nasazená dvojka Olomoučanka Anna Sisková. Přemohla po setech 6-2 a 6-3 Slovenku Irinu Baluš a dnes Anu čeká český střet. Po 10:30 vyzve Anetu Kučmovou.
0: Počasí.
4: O víkendu vrcholí fotbalový šampionát. V neděli večer zápas o zlato. Španělsko versus Argentina. Pro zajímavost ve španělském Madridu dneska sluníčko 34 stupňů, argentinské Buenos Aires pod mrakem a 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude tady u nás na Moravě dnes polojasno anebo oblačno. Přechodně zataženo a místy bouřky. Jinak nejteplejší den týdne naměříme 30 až 33 stupňů. O víkendu přijde ochlazení v sobotu 23 až 26. Sobota má být polojasná anebo oblačná. V neděli z rána sluníčko, potom odpoledne a večer mraky, přehánky nebo déšť a denní teploty kolem 25 stupňů.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Bouračka na obchvatu Olomouce a porucha na dálnici mezi Vyškovem a Olomoucí. Víme, jak se jezdí tady? Dobré páteční ráno. Na 266. kilometru dálnice z Moholinic na Lipník bourá nákladák na obchvatu Olomouce. Za Slavonínem ve směru na Olympii opatrně projíždíme. Policie teď hlídkuje v Olomouci na Brněnské u City Inn hotelu, za to děkujeme. A porouchané vozidlo stojí na 12. kilometru dálnice z Vyškova na Olomouc u exitu Brodek. Jeďte dál a s námi. Dobré ráno.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Skyrock. Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Co vidíme v kalendáři, že je pátek 17. července. Narozeniny slaví Mitch z Pobřežní hlídky, tedy herec David Hasselhoff, také bývalá německá kancléřka Angela Merkelová a herec Ladislav Hampl. Tomu život pořádně změnil hulič Jarmil z okresního přeboru, kterého si zahrál.
2: Tak chlapi, dneska zavírám dřív, tohle je poslední.
1: Svátek má každá Marťa Martina, v Česku jich máme přes 80 tisíc, mezi nimi i naše rádiové Kvítko. A na dnešek připadá i Světový den emotikonů. Přejeme pátek plný rozesmátých smajlíků a hlavně, ať se nejvíc usmíváte vy sami. Je 17. července.
0: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací

0: trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jeho českých sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
5: Moderní dlažba Wave od Tytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
2: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše cyklorádio a další cyklotyp nás zavede na Jantarovou stezku. Čeká nás krásná příroda Drahanské vrchoviny i pohodové kilometry směrem na Prostějovsko. Na telefonu je opět cykloexpert Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a znovu zdravím všechny cyklisty.
1: Kam se dnes tedy na Jantarové stezce vydáme? Čím je tahle trasa zajímavá?
2: Pozvu vás teda dneska na Drahanskou vrchovinu, kde se dostaneme pohodově autobusem s cyklopřívěsem, který nás vytáhne z Prostějova až na celou Drahanskou vrchovinu. Z té Drahanské vrchoviny pak máte dvě možnosti, kratší a delší. Ta kratší pojede kousíček s vojenským prostorem a vrátíte se přes Plumov zpátky do Prostějova. Ta delší, ta vás dostane do Konice a pak kolem Rouže vede nová cyklostezka až do Prostějova.
1: Jantarová stezka, pro jaký typ kol je vhodná?
2: Doporučil bych treková kola a co se týká, kdo by mohl, tak celá rodina. Krásná cesta, pořád z kopce, malinké kopečky na Drahanské vrchovině máme, ale jinak je to z kopce a cyklistika na Rumží, to nikdo, kdo ještě nezažil, ať přijede a zažije to.
1: Jaké zajímavosti nebo místa po cestě určitě stojí za zastávku?
2: Tak na té Drahanské vrchovině, tam máme nádhernou rozhlednu na Repeších nebo nad Repechama. Pak dole u té cyklostezky Romže jedeme kolem vodního toku, přejíždíme přes třeba přes Stražisko, kde nebo Čertovy rybníky, dostáváme se kolem Běleckého mlýna až do Prostějova.
1: To byl další tip na cyklový let po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému a užijte si cestu i krásy Hané a Drahanské vrchoviny. Zdravíme, naslyšenou.
2: Taky zdravím všechny cyklisty a posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Oprava cesty na Olomoucku po 60 letech. Ve Vojnicích u Olomouce začaly opravy silnice za desítky milionů korun. Místní se rekonstrukce hlavních i vedlejších komunikací dočkali po desítkách let. Hotovo bude do konce roku. Úplná uzavírka dvou silnic třetí třídy v obci stížila dopravu. Úsekem neprojedou ani autobusy, ty musí jezdit po objížďkách, píše deník. Místní jsou ovšem spokojeni, že rozbité cesty projdou s pomocí Olomouckého kraje obnovou. Novým výtahem už se dostaneme do pater v budově B městského úřadu v Kroměříži. Původní hydraulický výtah z roku 2001 byl už značně poruchový. Město ho proto nahradilo moderní trakční technologií, informuje web Kroměříže. Nezapomeňte, na silnicích jsou i motorky. Motorkářů je na českých silnicích čím dál víc a roste i počet jejich dopravních nehod, i těch smrtelných. Za letošní první půlrok zemřelo na silnicích 31 motocyklistů, meziročně o 11 víc. Na co bychom tedy měli na silnicích pamatovat?
3: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuji tu pozornost. A samozřejmě to neznamená, že se má zapomenout na to, co způsobují ti motorkáři samotní, nebo jak se chovají. Ti totiž stále způsobují o něco více těch nehod, než kdy jsou viníci ti řidiči v autech.
2: Říká za BESIP Tomáš Neřold.
0: Sport.
2: Hned na úvod NHL souboj šampionů. Nový ročník prestižní hokejové soutěže začne v Zámoří 29. září a hned první hrací den ozdobí souboj posledních dvou vítězů Stanley Cupu. Střetne se Carolina a Florida.
0: Počasí.
4: O víkendu vrcholí fotbalový šampionát, zítra večer zápas o bronz, Francie versus Anglie. Pro zajímavost, dnes v Paříži i v Londýně srovnatelných 27 stupňů a polojasno. Víme, jak bude tady u nás na Moravě, dnes nejteplejší den týdne, odpoledne naměříme 30 až 33, polojasno anebo oblačno, přechodně zataženo a místy bouřky. O víkendu se má ochladit a v sobotu polojasno anebo oblačno 23 až 26, v neděli z rána slunce, odpoledne mraky, déšť nebo přehaňky a 25 stupňů.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Bouračka v Olomouci, policie v Šumperku, také v Muhalnici a zdržení mezi Valmezem a Rožnovem. Víme, jak se jezdí tady. Bouračka v Olomouci na Velkomoravské vedle odbočky na Šantovku. Je tu silný provoz, policie to označuje. Policejní hlídky teď dávají dýchat, měří a kontrolují pásy v Šumperku na Zámbřežské, také v Muhalnici na Družstevní. A kdo jede z Valmezu na Rožnov, myslete na zdržení u Zašové kvůli opravám a kivadlovému provozu. Sledujeme kolony, nehody i vaše trasy. Za volantem si užíváme moravské krásy.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
12: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
11: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
13: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
11: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
14: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
15: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
14: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
15: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
14: Více informací v restauracích KFC.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Hana, Skyrock.
1: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
10: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
11: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
15: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Začínají zprávy.
4: Řidiči v Olomouci opatrně za volantem. Dnes také dopravní provoz ve městě hlídají strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že kontroluje dodržování povolené rychlosti, a to na ulicích Hněvotínská, Třída Svornosti, Prokopa Holého a Brněnská. Olomoucká fotbalová Sigma vylepšuje zázemí pro svou vyhlášenou mládežnickou akademii. V areálu v Řepčíně vznikají nové šatny a moderní prostory pro regeneraci. Podrobnosti o stavbě má web report.cz. Ještě se podíváme na sever Olomouckého kraje. Silnice 11 na úseku mezi obcemi Olšany a Vyšehoří je dnes a zítra zavřená. Prochází opravou, ale nyní je nutná úplná uzavírka. Objížďka vede přes Šumperk či Lanškroun, informuje ředitelství silnic a dálnic. Tragédie v pákistánském pohoří Karakoram. Ve čtvrtek tam zemřel 46-letý horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o prvovýstup na tuto horu.
0: Sport.
4: Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordních téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní sportovní relikvii zaplatil v přepočtu zhruba 103 milionů korun.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: O víkendu vrcholí fotbalový šampionát. V neděli večer zápas o zlato. Španělsko versus Argentina. Pro zajímavost, ve španělském Madridu dneska sluníčko 34 stupňů, argentinské Buenos Aires pod mrakem a 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude tady u nás na Moravě dnes polojasno anebo oblačno. Přechodně zataženo a místy bouřky. Jinak nejteplejší den týdne naměříme 30 až 33 stupňů. O víkendu přijde ochlazení, v sobotu 23 až 26. Sobota má být polojasná anebo oblačná. V neděli z rána sluníčko, potom odpoledne a večer mraky, přehánky nebo déšť a denní teploty kolem 25 stupňů.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, v Moravské Třebové, také v Bruntálu, ve Vyškově a nebo na Boskovicku. Jezdíme bez vážných nehod. Za to si zasloužíte jedno velké díky. Svůj podíl na tom beznehodovém provozu mají určitě i policejní hlídky, které zdravíme. Právě pomáhají a chrání na dálnici z Prostějova na Olomouc, u Olšan, také ve Valmezu u Teska na Vsetínské nebo na výjezdu z Blanska na Olomoučany. Jeďte s námi a bezpečně, hezké prázdniny.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trejlech nádherným lesem. Bike park Hrubá

0: voda. Projeď si pohodový flow trail, jumpline, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyšitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Raději už tam budem?
12: Přestaň! Je mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře.
11: Mňam.
13: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
15: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
16: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Taky máte pocit, že se naše hity v létě poslouchají tak nějak jinak, lépe, příjemněji, možná je to sluníčkem, možná je to letními koktejly, dovolenou nebo kdo ví čím, ale je to vlastně jedno, hlavně, že je nám společně super. Máme pátek 17. července, radíme, co podnikat, kam zajít. Na olomouckých Poděbradech taky dneska bude oblíbený páteční koncert. Večer tady zahraje Hustej guláš od 19 hodin. Pokračujeme také v promítání v letním kině Mostkovice na Prostějovsku. Je pátek, jdeme na Pět švestek, je to dojemná i hravá komedie o přátelství a o lásce v pozdním věku. Začátek promítání kousek od Prostějova v letním kině od 21.30 v Mostkovicích. A pokračuje Loštické kulturní léto, i o tom byste měli vědět. Zítra 18. července v sobotu tady bude další koncert na náměstí v Lošticích. Bude další piknikové posezení v trávě se živou hudbou, tentokrát s Lidií Jurkovou.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
9: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
8: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
9: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
8: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
14: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
15: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
16: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
17: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
18: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
19: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
20: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
21: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
20: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
22: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
23: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
24: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
25: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Město Olomouc si posvítí na to, jak místní firmy nakládají s odpadem. Má na pomoc nový informační systém, který bude hlídat, zda mají firmy sjednanou smlouvu s likvidátorem odpadu, aby neplnili popelnice pro obyvatele.
2: Tady ten software vlastně prostřednictvím veřejných dat je schopný vygenerovat veškeré firmy, kterých se to týká, je přes systém datových schránek osloví ty firmy jménem města s tím, aby prokázali, zda mají sjednanou takovou smlouvu.
1: Říká olomoucký náměstek Otakar Štěpán Bačák pro web Report.cz. V novém článku na webu Report.cz se dozvíte podrobnosti o projektu pro správu podnikatelského odpadu v Olomouci. Rada města Olomouce nově schválila jeho testovací fázi.
3: Nezapomeňte, na silnicích jsou i motorky. Motorkářů je na českých silnicích čím dál víc a roste i počet jejich dopravních nehod, i těch smrtelných. Za letošní první půlrok zemřelo na silnicích 31 motocyklistů, meziročně o 11 víc. Na co bychom tedy měli na silnicích pamatovat?
4: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuji tu pozornost. A samozřejmě to neznamená, že se má zapomenout na to, co způsobují ti motorkáři samotní, nebo jak se chovají. Ti totiž stále způsobují o něco více těch nehod, než kdy jsou viníci ti řidiči v autech.
1: Říká za BESIP Tomáš Neřold.
0: Sport.
3: Hned na úvod NHL souboj šampionů. Nový ročník prestižní hokejové soutěže začne v Zámoří 29. září a hned první hrací den ozdobí souboj posledních dvou vítězů Stanley Cupu. Střetne se Carolina a Florida.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Odpoledne nám začne přibývat mraků na obloze, postupně se na většině regionu objeví přehánky, déšť nebo dokonce i bouřky. Ty mohou být i velmi silné, s nárazy větru až 70 km za hodinu. Objevit se mohou i kroupy a přívalové deště. Sobota hlásí převážně oblačno, lokálně ještě s přehánkami, ojediněle i bouřkami. V sobotu večer se nám to ale na obloze roztrhá a srážky ustanou. Nejvyšší teploty zítra naměříme mezi 24 až 28 stupni. Na horách bude chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá maximálně k 20.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací. Pozor si dáme jen na policejní hlídky na okruhu Olomouce na D35 na trase Olomouc-Lipník za exitem Olomouc-Slavonín. Havárii traktorů ale máme na Uhersko-Hradišťsku na trase Slavkov u Brna Uherské Hradiště, konkrétně u odbočky na Stupavu. Na silnici je překážka, projíždíme opatrně. Se zdržením přibližně na 10 minut počítáme na D1 na trase Hranice-Lipník. Je tady uzavřený jeden jízdní pruh, tak se doprava zpomaluje. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Hana.
8: Okruh.
0: Skyrock.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 17. červenec se Skyrokem. Horko nebo zimu dnes umí vyřešit klimatizace. 17. července 1902 tu první spouští inženýr Willis Carrier v newyorkském Brooklynu a chce tím pomoci tiskařům se špatně schnoucími barvami. Obrazně nezeschlé jsou barvy sametové revoluce, když přichází rozchod Čechů a Slováků.
2: 17. července 1992 přijala Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenska. Prezident Václav Havel v zápěti oznámil, že abdikuje. Stalo se tak za další 3 dny. Rozpad Československa akceleroval v červnu 1992 výsledkem parlamentních voleb. Na Slovensku zvítězilo HZDS Vladimíra Mečera, v České republice ODS Václava Klause.
1: A tak toto tehdy na půdě parlamentu komentoval Vladimír Mečiar.
3: Touto našou deklaráciou deklarujeme stupeň zrelosti intelektuálnej spoločenskej Slovenska, ktoré je schopné brať svoj osud do svojich rúk.
1: V duchu končení pokračujeme v hudebním svete u Guns N' Roses 17. července 1993. V argentinském Buenos Aires hrají poslední koncert na veleúspešném Use Your Illusion Tour, ktoré trvalo 28 měsíců a čítalo přes 200 vystoupení. Jak čas ukázal, bylo to na dlouho poslední vystoupení v originální nejplodnější sestavě zahrnující jádro Axl Rose, Slash a Duff McKagan až do reunionu v roce 2016. Dnes ještě popřejeme k narozeninám heavy metalové legendy.

0: Black Sabbath basistovi Geezeru Butlerovi. Narodil se v roce 1948. Zítra pro vás opět rokově lovíme v dějinách. Nenechte si to ujít.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Tenhle nadupaný proud energie, to je váš Skyrock. Největší svátek světového fotbalu konečně dorazil a s ním i 100% poctivý servis pro tvůj dokonalý přehled v práci i na cestách. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku ani zbytečné řeči, dáváme ti čistou sílu zápasů a divoké zákulisí z Ameriky. Drž si místo, poslouchej náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Prosíme fanoušky, aby nepoužívali žádnou pyrotechniku. Děkujeme.
3: Tohle hlášení dobře znají návštěvníci fotbalových stadionů. Stačí pár světlic, dýmovnic, hřiště, zahalí kouř a rozhodčí musí zápas přerušit. A představte si, že podobný problém teď řeší i pořadatelé finále mistrovství světa. Jenom místo dýmovnic je trápí kouř z obrovských lesních požárů v Kanadě. Ten dorazil až do oblasti New Yorku a guvernérka obyvatelům doporučuje zůstat doma, používat čističky vzduchu a nosit roušky. Meteorologové očekávají, že počasí, tedy hlášený déšť, bouřky a vítr by měli vzduch v New Yorku pročistit a finále snad proběhne bez komplikací. Aby se vám z hlavy nevykouřilo, kdy a kdo hraje, v neděli od 21 hodin našeho času mega finále Argentina versus Španělsko. Co myslíte, kdo bude mistr?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
11: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Skyrock.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jdeme do Olomouce. Děti si budou hrát v novém. Proměna čeká dětské hřiště v Čechových sadech v Olomouci. Město aktuálně připravuje studii na jeho celkovou obnovu. Součástí obnovy má být i vybudování občerstvení v blízkosti. Vše je ale zatím ve fázi vize. Další podrobnosti o tématu má web report.cz. Pokračuje stavba záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic u Přerova. Dělníci v uplynulých týdnech dokončili betonáž žeber přelivné zdi. Dílo má chránit před ucpáním mostů při velké vodě.
3: Záchytný profil plavenin nad Přerovem u obce Prosenice navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách Ukazeta na nábřeží doktora Edvarda Beneše a u tenisového areálu. Po realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně 50leté povodně. Stavba byla zahájena přes letošního roku a potrvá přibližně 1,5 roku.
2: Říká za povodí Moravy mluvčí Jana Kučerová. Požár nechce ustat. Likvidace požáru zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně bude pokračovat i o víkendu. Stále jsou tu skrytá ohniska a hasiči trosky prolévají vodou. Požár vzplál minulý týden. Kriminalisté a hasiči intenzivně zjišťují, proč v areálu začalo hořet. Podle hasičů ale může určení přesné příčiny trvat až několik měsíců. Dosud není vyčíslena ani celková škoda, kterou plameny napáchaly.
0: Sport.
2: Poslední přátelák na soustředění v Rakousku čeká fotbalisty Sigmy Olomouc. Na hřišti v Bad Kleinkirchheimu budou Hanáci hrát proti katarskému Al Sadu. Výkop přípravného utkání je dnes v 15 hodin.
0: Počasí.
4: Slunce peče, déšť poteče. Tak to je pro dnešní den opravdu pravdivá červencová pranostika. Víme, jak bude. Zatímco dopoledne nám sluníčko svítilo na obloze, během odpoledne nám začíná přibývat oblačnosti a postupně nám na většině Hané zaprší. Meteorologové vydali pro celou republiku výstrahu před silnými bouřkami. V těch nám může zapršet až 35 mm srážek. Vyloučené nejsou ani kroupy nebo silné nárazy větru. Deště i bouřky nám budou doznívat i během noci. Zítra nás pak čeká mírné ochlazení, oblačno a místy i přehánky nebo bouřky.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Bouračku dvou osobáků ale řešíme na D1 na trase hranice Lipník před exitem Lipník. Projet je možné, počítáme ale s mírným zdržením. Teď nám hlásíte přibližně 10 minut. Odstavené auto na Krejnici objíždíme na D46 na trase Olomouc-Vyškov před exitem Vranovice-Kalčice. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D55 na exitu na Pajedla, na D1 na exitu Bělotín, taky v Šumperku v ulici Československé armády a v Přerově na třídě 17. listopadu. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Rádio Hana.
6: Okruh.
0: Skyrock.

0: Na té správné vlně plujete s rádiem Skyrock. Hrajeme vám ten nejlepší rockový výběr i v pátek odpoledne. Taky pro vás máme naše kalendárium, ve kterém si povíme, komu popřejeme k svátku nebo třeba k narozeninám. Už za půl hodinky. Do té doby otočte volume doprava a užívejte si náš další rockový nářez.
1: Skyrock. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete na věky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za

0: Cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Rádio Hana Skyrock.
5: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Co vidíme v kalendáři, že je pátek 17. července. Narozeniny slaví Mitch z Pobřežní hlídky, tedy herec David Hasselhoff, také bývalá německá kancléřka Angela Merkelová a herec Ladislav Hampl. Tomu život pořádně změnil hulič Jarmil z okresního Přeboru, kterého si zahrál.
2: Tak chlapi, dneska zavírám dřív, tohle je poslední.
1: Svátek má každá Marťa Martina, v Česku jich máme přes 80 tisíc, mezi nimi i naše rádiové Kvítko. A na dnešek připadá i Světový den emotikonů. Přejeme pátek plný rozesmátých smajlíků a hlavně, ať se nejvíc usmíváte vy sami. Je 17. července.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
8: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
10: A s kódem KSC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
0: Poledne na Skyrocku.

0: jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Vzácnost v olomoucké zoo. Narodilo se tu mládě hrabáče kapského. Odchov tohoto zvířete, které připomíná ušaté prasátko, je velmi náročný. Dosud se v zoo Olomouc podařilo od roku 2017 odchovat 3 mláďata. Ošetřovatelé mu kvůli náročnému odchovu věnují nepřetržitou péči, protože samice se o mládě nestará způsobem obvyklým u většiny savců. Mládě dobře prospívá. Zajíc za 60 tisíc korun. Řidič v Prostějově na Kruháči v Anenské ulici strhl řízení, aby se vyhnul přebíhajícímu zajícovi. To dokázal, ale narazil do sloupu. Nehoda, která se stala ve středu, se obešla bez zranění, ale škoda je 60 tisíc korun. Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
2: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
1: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Horko a bouřky, to je dnešní téma v našem regionu. Meteorologové před nimi vydali výstrahu. Teploty mohou dosahovat až 34 stupňů ve stínu. Dodržujme proto pitný režim.
3: Během dnešního dne očekáme v důsledku vrcholícího přílivu teplého a vlhkého vzduchu na jižní a střední Moravě a na Ostravsku silnou zátěž teplem na člověka. Výstrahy před těmito jevy budou v platnosti až do dnešní 19. hodiny. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí se trvává také zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. A výstraha zde i nadále platí do odvolání.
1: Říká meteoroložka Petra Sýkorová a k bouřkám dodává.
3: Dnes odpoledne a večer také očekáme lokálně silné bouřky s nárazy větru kolem 70 km za hodinu, intenzivními krátkodobými srážkami s úhrnem kolem 40 mm a kroupem většinou do 2 cm. Bouřky by se měly tvořit zejména ve dvou hlavních vlnách, odpoledne ve východní polovině území a večer v Čechách. Vydala Petra Sýkorová, Český hydrometeorologický ústav.
1: Sport. Víkend přinese nové mistry světa ve fotbale. V sobotu je na šampionátu v Americe na programu od 23 hodin našeho času utkání o třetí místo mezi Francií a Anglií a v neděli se od 21 hodin našeho času střetnou o titul mistra světa Španělsko a Argentina. Uvidíme, jak to dopadne.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
5: Olomouc právě teď hlásí kolem 32 stupňů, Prostějov taky stejnou teplotu naměřil i Vyškov. Jeseník hlásí 29. Víme, jak bude. Postupně by nám mělo začít přibývat oblačnosti. Ve většině regionu se objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Ty mohou být i silné. Doprovázet je mohou nárazy větru, kroupy nebo přívalové deště. Kvůli vyšším teplotám a dusnu máme dnes biozátěž na nejhorším stupni. Tak na sebe buďte opatrní.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
7: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Olomouc je bez nehod v regionu jich, ale máme hned několik. Hlásíte nám je ve Zlíně v ulici Fryštátská, dvě auta se nám srazila taky v Hulíně v ulici Záhlenická, ke srážce došlo i v Jevíčku v ulici Třebovská. Se zvýšenou opatrností kvůli nehodě jezdíme taky na Šumpersku ve Vikýřovicích v ulici Hraběšická. Připomínáme taky dvě havarovaná vozidla na D1 na trase Ostrava Přerov před exitem Lipník. Tady počítáme se zdržením přibližně na 10 minut. Přejeme vám bezpečnou cestu.
8: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
9: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Na rádiu Skyrock pro vás máme všechno. Nejlepší melodický rock, nejlepší zábavu, každý den zajímavé hosty a témata. Už v této hodince si do vysílání dalšího hosta pozveme. Teď už frčíme dál, užíváme si další rockové pecky na rádiu Skyrock.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Slyšíte? To je dokonalost.
5: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc

0: jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
1: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
7: Skyrock.

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritním.

0: hodně současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše cyklorádio a další cyklotyp nás zavede na Jantarovou stezku. Čeká nás krásná příroda Drahanské vrchoviny i pohodové kilometry směrem na Prostějovsko. Na telefonu je opět cykloexpert Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a znovu zdravím všechny cyklisty.
1: Kam se dnes tedy na Jantarové stezce vydáme? Čím je tahle trasa zajímavá?
2: Pozvu vás teda dneska na Drahanskou vrchovinu, kde se dostaneme pohodově autobusem s cyklopřívěsem, který nás vytáhne z Prostějova až na celou Drahanskou vrchovinu. Z té Drahanské vrchoviny pak máte dvě možnosti, kratší a delší. Ta kratší pojede kousíček s vojenským prostorem a vrátíte se přes Plumov zpátky do Prostějova. Ta delší, ta vás dostane do Konice a pak kolem Rouže vede nová cyklostezka až do Prostějova.
1: Jantarová stezka, pro jaký typ kol je vhodná?
2: Doporučil bych treková kola a co se týká, kdo by mohl, tak celá rodina. Krásná cesta, pořád z kopce, malinké kopečky na Drahanské vrchovině máme, ale jinak je to z kopce a cyklistika na Rumží, to nikdo, kdo ještě nezažil, ať přijde a zažije to.
1: Jaké zajímavosti nebo místa po cestě určitě stojí za zastávku?
2: Tak na té Drahanské vrchovině, tam máme nádhernou rozhlednu na Repeších nebo nad Repechama. Pak dole u té cyklostezky Romže jedeme kolem vodního toku, přejíždíme přes Tražisko, kde nebo Čertovy rybníky, dostáváme se kolem Běleckého mlýna až do Prostějova.
1: To byl další tip na cyklový let po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému a užijte si cestu i krásy Hané a Drahanské vrchoviny. Zdravíme, naslyšenou.
2: Taky zdravím všechny cyklisty a posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
6: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Prout v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Prout v Olomouci.
7: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Raději už tam budem?
12: Přestaň! Je mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře.
11: Mňam.
13: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
15: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
16: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
17: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
18: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
19: Skyrock.

Hanácké Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte

opatrně za volantem. Dnes také dopravní provoz ve městě hlídají strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že kontroluje dodržování povolené rychlosti a to na ulicích Hněvotínská, třída spornosti Prokopaholeho a Hrnická. Olomoucká fotbalová Sigma vylepšuje zázemí pro svou vyhru.

horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o první výstup na tuto horu. Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordní téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní

0: mezi 24 až 28 stupni. Na horách bude chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá maximálně k 20.
1: Dám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.

0: kde se ze silnice 50 odbočuje k nádraží. Na silnici je překážka, projet je ale možné. Bouračku máme taky v Hulíně, v ulici Záhlinická, v Jevíčku, v ulici Třebovská. Opatrně jezdíme kolem srážky dvou osobáků, taky na Šumpersku ve Vikýřovicích, v ulici Hraběšická. Bezpečnou cestu to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana, okruh Skyrock.

0: Tady jsme na té správné vlně, tady nám hraje Skyrock a to non-stop od pondělí do pátku. Kromě toho, že vám přinášíme ty nejlepší rockové hity, sledujeme pro vás taky dění na Hané. Víme, o čem se píše a ještě v téhle hodince o tom pro vás máme rychlý přehled. Teď už další rocková pecka na rádiu Skyrock.
1: Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
5: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
4: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
5: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš

0: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Pojďme se na to teď podívat. Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci z konce června má jednu oběť. Věc teď řeší kriminalisté. Detaily nám přináší Olomoucký report. Chytrý mobil pomohl řidiči, rozpoznal nehodu a sám zavolal záchranáře. O bouračce z 15. července píše Šumperský rej. Smuteční síň na městském hřbitově v Prostějově projde rekonstrukcí. Jak budou opravy vypadat, popisuje město Prostějov na svém oficiálním webu. prostějov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
3: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
10: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
11: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
12: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
10: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
12: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
10: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
12: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
10: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
8: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Oprava cesty na Olomoucku po 60 letech. Ve Vojnicích u Olomouce začaly opravy silnic za desítky milionů korun. Místní se rekonstrukce hlavních i vedlejších komunikací dočkali po desítkách let. Hotovo bude do konce roku. Úplná uzavírka dvou silnic třetí třídy v obci stížila dopravu. Úsekem neprojedou ani autobusy, ty musí jezdit po objížďkách, píše deník. Místní jsou ovšem spokojeni, že rozbité cesty projdou s pomocí Olomouckého kraje obnovou. Novým výtahem už se dostaneme do pater v budově B městského úřadu v Kroměříži. Původní hydraulický výtah z roku 2001 byl už značně poruchový. Město ho proto nahradilo moderní trakční technologií, informuje web Kroměříže. Zlomový bod v pochopení rakoviny. Vědci Masarykovy univerzity v Brně popsali bod zlomu v buňce. Zjistili, jak se rozhodne mezi správným vývojem a cestou k nádorovému bujení. Objev publikoval časopis Science Advances. Brněnský objev sice nepředstavuje nový lék na rakovinu, ale přináší klíčové pochopení vzniku nemoci. Popsaný mechanismus v budoucnu poslouží jako základ pro vývoj přesnější diagnostiky rakoviny. Sport. Poslední přátelák na soustředění v Rakousku čeká fotbalisty Sigmy Olomouc. Na hřišti v Bad Kleinkirchheimu budou Hanáci hrát proti katarskému Al Sadu. Výkop přípravného utkání je dnes v 15 hodin. Počasí.
2: Páteční odpoledne začne ještě většinou slunečně, během dne ale bude rychleji přibývat oblačnosti. Na většině území Olomouckého kraje se postupně objeví přehánky, déšť nebo bouřky, které mohou být i silné. Teploty dnes vystoupí na 28 až 32 stupňů. V sobotu se citelně ochladí, převládat bude oblačno, místy se objeví přehánky, ojediněle opět bouřky. K večeru budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 28. stupni. A jedna zajímavost, podle pylového zpravodajství zůstává ve vzduchu ve vyšších koncentracích hlavně pylová zrna trav a kopřiv.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu, to je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
2: Olomouci pozor na policejní hlídku, ta na vás aktuálně číhá mezi Hejčínem a Černovírem na Tomkově ulici. Tak pozor, policejní hlídky aktuálně řádí také na D1 na trase Hříkovice-Vyškov za exitem Hříkovice, anebo na trase Vyškov-Hříkovice na exitu Kojetín. Jsou i v obci Spytihněv v ulici Nádražní, anebo na D35 na trase Olomouc-Mohelnice před exitem Mladeč. A docela čerstvou nehodu nám hlásíte na Bruntálsku. Ta se aktuálně řeší v obci Dolní Václavov.

0: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Posloucháte Rádio Skyrock, víkend je za dveřmi a tak pro vás už za půl hodinky máme několik tipů, kam vyrazit. Do té doby vám budeme hrát ten nejlepší rockový výběr. S námi se rozhodně nudit nebudete. Tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Skyrock.

Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
9: Tady Jelen zdraví.

0: zdravíme posluchače.
1: Ahoj!
2: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Skyrock.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Skyrock.
9: Rádio Hana Skyrock.
8: Skyrock.
10: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
11: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
12: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
11: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: tenhle nadupaný proud energie, to je váš Skyrock. Největší svátek světového fotbalu konečně dorazil a s ním i 100% poctivý servis pro tvůj dokonalý přehled v práci i na cestách. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku ani zbytečné řeči, dáváme ti čistou sílu zápasů a divoké zákulisí z Ameriky. Drž si místo, poslouchej náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Prosíme fanoušky, aby nepoužívali žádnou pyrotechniku. Děkujeme.
3: Tohle hlášení dobře znají návštěvníci fotbalových stadionů. Stačí pár světlic, dýmovnic, hřiště, zahalí kouř a rozhodčí musí zápas přerušit.
4: A představte si, že podobný problém teď řeší i pořadatelé finále mistrovství světa. Jenom místo dýmovnic je trápí kouř z obrovských lesních požárů v Kanadě. Ten dorazil až do oblasti New Yorku a guvernérka obyvatelům doporučuje zůstat doma, používat čističky vzduchu a nosit roušky. Meteorologové očekávají, že počasí, tedy hlášený déšť, bouřky a vítr by měly vzduchu v New Yorku pročistit a finále snad proběhne bez komplikací. Aby se vám z hlavy nevykouřilo, kdy a kdo hraje, v neděli od 21 hodin našeho času mega finále Argentina versus Španělsko. Co myslíte, kdo bude mistr?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc.
9: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
10: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Raději už tam budem?
12: Přestaň! Je mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
15: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
19: Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio.
3: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Začínají zprávy. Řidiči v Olomouci opatrně za volantem. Dnes také dopravní provoz ve městě hlídají strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že kontroluje dodržování povolené rychlosti, a to na ulicích Hněvotínská, Třída Svornosti, Prokopa Holého a Brněnská. Olomoucká fotbalová Sigma vylepšuje zázemí pro svou vyhlášenou mládežnickou akademii. V areálu v Řepčíně vznikají nové šatny a moderní prostory pro regeneraci. Podrobnosti o stavbě má web report.cz. Ještě se podíváme na sever Olomouckého kraje. Silnice 11 na úseku mezi obcemi Olšany a Vyšehoří je dnes a zítra zavřená. Prochází opravou, ale nyní je nutná úplná uzavírka. Objížďka vede přes Šumperk či Lanškroun, informuje ředitelství silnic a dálnic. Tragédie v pákistánském pohoří Karakoram. Ve čtvrtek tam zemřel 46-letý horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o prvovýstup na tuto horu. Sport. Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordních téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní sportovní relikvii zaplatil v přepočtu zhruba 103 milionů korun. Počasí.

0: odpoledne a večera se začne rychle zatahovat a na většinu našeho území dorazí přehánky a bouřky. Ty mohou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Odpolední maxima vystoupí na 32 stupňů. Sobota bude chladnější, čekáme převážně oblačno, místy přehánky a ojediněle opět zabouří. A jedna zajímavost, 17. července se v Česku v minulosti opakovaně objevovaly tropické teploty. Ani letos nebude třicítka výjimkou, i když po bouřkách přijde ochlazení.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
0: V Olomouci máme čerstvý ťukanec na 17. listopadu, jsou tu v sobě dvě osobní auta, tak opatrně. Bouralo se také mezi Olomoucí a Šternberkem. Tady už se tvoří i kolona zhruba na 5 minutek. A mrkneme i na dálnice, na D55 nám hlásíte policejní hlídku na trase Hulín-Otrokovice za exitem na Pajedla a na D46 na trase Bělotín-Frýdek-Místek na exitu Bělotín.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Na té správné vlně plujete s rádiem Skyrock. Hrajeme vám ten nejlepší rockový výběr i v pátek odpoledne. Taky pro vás máme naše kalendárium, ve kterém si povíme, komu popřejeme k svátku nebo třeba k narozeninám. Už je za půl hodinky. Do té doby otočte volume doprava a užívejte si náš další rockový nářez.
1: Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, že sa radovať smie.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Skyrock kalendárium.
1: Co vidíme v kalendáři? Že je pátek 17. července. Narozeniny slaví Mitch z Pobřežní hlídky, tedy herec David Hasselhoff, také bývalá německá kancléřka Angela Merkelová a herec Ladislav Hampl. Tomu život pořádně změnil hulič Jarmil z okresního Přeboru, kterého si zahrál.
2: Tak chlapi, dneska zavírám dřív, tohle je poslední.
1: Svátek má každá Marťa Martěna, v Česku jich máme přes 80 tisíc, mezi nimi i naše rádiové Kvítko. A na dnešek připadá i světový den emotikonů. Přejeme pátek plný rozesmátých smajlíků a hlavně, ať se nejvíc usmíváte vy sami. Je 17. července.
3: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím, elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
11: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
13: Ekokom.
14: 30 rokov na scéně No Name v O2 Arene.
15: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
16: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
0: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jdeme do Olomouce. Děti si budou hrát v novém. Proměna čeká dětské hřiště v Čechových sadech v Olomouci. Město aktuálně připravuje studii na jeho celkovou obnovu. Součástí obnovy má být i vybudování občerstvení v blízkosti. Vše je ale zatím ve fázi vize. Další podrobnosti o tématu má web report.cz. Pokračuje stavba záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic u Přerova. Dělníci v uplynulých týdnech dokončili betonáž žeber přelivné zdi. Dílo má chránit před ucpáním mostů při velké vodě.
3: Záchytný profil plavenin nad Přerovem u obce Prosenice navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách Ukazeta na nábřeží doktora Edvarda Beneše a u tenisového areálu. Po realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně 50leté povodně. Stavba byla zahájena letošního roku a potrvá přibližně 1,5 roku.
2: Říká za povodí Moravy mluvčí Jana Kučerová. Požár nechce ustat. Likvidace požáru zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně bude pokračovat i o víkendu. Stále jsou tu skrytá ohniska a hasiči trosky prolévají vodou. Požár vzplál minulý týden. Kriminalisté a hasiči intenzivně zjišťují, proč v areálu začalo hořet. Podle hasičů ale může určení přesné příčiny trvat až několik měsíců. Dosud není vyčíslena ani celková škoda, kterou plameny napáchaly.
0: Sport.
2: Víkend přinese nové mistry světa ve fotbale. V sobotu je na šampionátu v Americe na programu od 23 hodin našeho času utkání o třetí místo mezi Francií a Anglií a v neděli se od 21 hodin našeho času střetnou o titul mistra světa Španělsko a Argentina. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Počasí.
4: Páteční odpoledne začne ještě většinou slunečně, během dne ale bude rychleji přibývat oblačnosti. Na většině území Olomouckého kraje se postupně objeví přehánky, déšť nebo bouřky, které mohou být i silné. Teploty dnes vystoupí na 28 až 32 stupňů. V sobotu se citelně ochladí, převládat bude oblačno, místy se objeví přehánky, ojediněle opět bouřky. K večeru budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 28. stupni. A jedna zajímavost, podle pilového zpravodajství zůstává ve vzduchu ve vyšších koncentracích hlavně pilová zrna trav a kopřiv.

0: Olomouci stále dořešujeme nehodu na 17. listopadu. Je to ťukanec dvou osobáků. Na D1 pozor, na trase Vyškov-Říkovice před exitem Hulín-Západ číhá tady policejní hlídka. Jsou také na exitu Kroměříž-Východ. Policie i na D35 na trase Mohelnice-Olomouc mezi exity Unčovice a Křelov.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Na Rádiu Skyrock pro vás máme všechno. Nejlepší melodický rock, nejlepší zábavu, každý den zajímavé hosty a témata. Už v této hodince si do vysílání dalšího hosta pozveme. Teď už frčíme dál, užíváme si další rockové pecky na Rádiu Skyrock.
1: Na Zábřešsku na 103,7 FM.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 17. červenec se Skyrokem. Horko nebo zimu dnes umí vyřešit klimatizace. 17. července 1902 tu první spouští inženýr Willis Carrier v New Yorkském Brooklynu a chce tím pomoci tiskařům se špatně schnoucími barvami. Obrazně nezeschlé jsou barvy sametové revoluce, když přichází rozchod Čechů a Slováků.
2: 17. července 1992 přijala Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenska. Prezident Václav Havel v zápěti oznámil, že abdikuje. Stalo se tak za další 3 dny. Rozpad Československa akceleroval v červnu 1992 výsledkem parlamentních voleb. Na Slovensku zvítězilo HZDS Vladimíra Mečera a v České republice ODS Václava Klause.
1: A tak toto tehdy na půdě parlamentu komentoval Vladimír Mečiar.
3: Touto našou deklaracíou deklarujeme stupeň zrelosti intelektuálnej spoločenskej Slovenska, ktoré je schopné brať svoj osud do svojich rúk.
1: V duchu končení pokračujeme v hudebním světě u Guns N' Roses 17. července 1993. V argentinském Buenos Aires hrají poslední koncert na veleúspěšném Use Your Illusion Tour, které trvalo 28 měsíců a čítalo přes 200 vystoupení. Jak čas ukázal, bylo to nadlouho poslední vystoupení v originální nejplodnější sestavě zahrnující jádro Axl Rose, Slash a Duff McKagan až do reunionu v roce 2016. Dnes ještě popřejeme k narozeninám heavy metalové legendě z Black Sabbath, basistovi Geezeru Butlerovi. Narodil se v roce 1948. Zítra pro vás opět rokově lovíme v dějinách. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
6: Slyšíte? To je dokonalost.
7: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.

0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
9: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
8: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
9: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
8: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
13: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
14: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
15: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
14: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
15: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
14: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
3: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
2: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Jsme vaše cyklorádio a další cyklotyp nás zavede na Jantarovou stezku. Čeká nás krásná příroda Drahanské vrchoviny i pohodové kilometry směrem na Prostějovsko. Na telefonu je opět cykloexpert Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
1: Dobrý den a znovu zdravím všechny cyklisty.
0: Kam se dnes tedy na Jantarové stezce vydáme? Čím je tahle trasa zajímavá?
1: Pozvu vás teda dneska na Drahanskou vrchovinu, kde se dostaneme pohodově autobusem.

0: Skyrock. Skyrock. Baví nás bavit vás. I v pátek. Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jdeme do Olomouce. Děti si budou hrát v novém. Proměna čeká dětské hřiště v Čechových sadech v Olomouci. Město aktuálně připravuje studii na jeho celkovou obnovu. Součástí obnovy má být i vybudování občerstvení v blízkosti. Vše je ale zatím ve fázi vize. Další podrobnosti o tématu má web report.cz. Pokračuje stavba záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic u Přerova. Dělníci v uplynulých týdnech dokončili betonáž žeber přelivné zdi. Dílo má chránit před ucpáním mostů při velké vodě.
2: Záchytný profil plavenin nad Přerovem u obce Prosenice navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách Ukazeta na nábřeží doktora Edvarda Beneše a u tenisového areálu. Po realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně 50leté povodně. Stavba byla zahájena v březnu letošního roku a potrvá přibližně 1,5 roku.
1: Říká za povodí Moravy mluvčí Jana Kučerová. Požár nechce ustat. Likvidace požáru zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně bude pokračovat i o víkendu. Stále jsou tu skrytá ohniska a hasiči trosky prolévají vodou. Požár vzplál minulý týden. Kriminalisté a hasiči intenzivně zjišťují, proč v areálu začalo hořet. Podle hasičů ale může určení přesné příčiny trvat až několik měsíců. Dosud není vyčíslena ani celková škoda, kterou plameny napáchaly. Sport. Víkend přinese nové mistry světa ve fotbale. V sobotu je na šampionátu v Americe na programu od 23 hodin našeho času utkání o třetí místo mezi Francií a Anglií a v neděli se od 21 hodin našeho času střetnou o titul mistra světa Španělsko a Argentina. Uvidíme, jak to dopadne. Počasí.

0: sobotu čekáme nahané, převážně oblačné počasí. Místy se objeví přehánky a ojediněle také bouřky. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. V neděli bude zpočátku slunečno, během odpoledne ale začne znovu přibývat oblačnosti a na většině území se přidají přehánky, déšť nebo bouřky, které mohou být i silné. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. A mrkneme i na klíšťata. Jejich aktivita zůstává po teplém a místy vlhkém počasí vysoká. Takže při víkendových výletech do přírody je dobré myslet na repelent.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách víme, o čem se píše. Pojďme se na to teď podívat. Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci z konce června má jednu oběť. Věc teď řeší kriminalisté. Detaily nám přináší Olomoucký report. Chytrý mobil pomohl řidiči, rozpoznal nehodu a sám zavolal záchranáře. O bouračce z 15. července píše Šumperský rej. Smuteční síň na městském hřbitově v Prostějově projde rekonstrukcí. Jak budou opravy vypadat, popisuje město Prostějov na svém oficiálním webu. Prostějov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

Na Boskovicku na 104,9 FM.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Rádio Hana, Skyrock.
4: Skyrock.
0: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den.
4: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 17. červenec se Skyrokem. Horko nebo zimu dnes umí vyřešit klimatizace. 17. července 1902 tu první spouští inženýr Willis Carrier v New Yorkském Brooklynu a chce tím pomoci tiskařům se špatně schnoucími barvami. Obrazně nezeschlé jsou barvy sametové revoluce, když přichází rozchod Čechů a Slováků.
2: 17. července 1992 přijala Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenska. Prezident Václav Havel v zápěti oznámil, že abdikuje. Stalo se tak za další 3 dny. Rozpad Československa akceleroval v červnu 1992 výsledkem parlamentních voleb. Na Slovensku zvítězilo HZDS Vladimíra Mečera a v České republice ODS Václava Klause.
1: A tak toto tehdy na půdě parlamentu komentoval Vladimír Mečiar.
3: Touto našou deklaracíou deklarujeme stupeň zrelosti intelektuálnej spoločenskej Slovenska, ktoré je schopné brať svoj osud do svojich rúk.
1: V duchu končení pokračujeme v hudebním světě u Guns N' Roses 17. července 1993. V argentinském Buenos Aires hrají poslední koncert na veleúspěšném Use Your Illusion Tour, které trvalo 28 měsíců a čítalo přes 200 vystoupení. Jak čas ukázal, bylo to na dlouho poslední vystoupení v originální nejplodnější sestavě zahrnující jádro Axl Rose, Slash a Duff McKagan až do reunionu v roce 2016. Dnes ještě popřejeme k narozeninám heavy metalové legendě z Black Sabbath, basistovi Geezeru Butlerovi. Narodil se v roce 1948. Zítra pro vás opět rokově lovíme v dějinách. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Noční blůzka.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše cyklorádio a další cyklotyp nás zavede na Jantarovou stezku. Čeká nás krásná příroda, Drahanské vrchoviny i pohodové kilometry směrem na Prostějovsko. Na telefonu je opět cykloexpert Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a znovu zdravím všechny cyklisty.
1: Kam se dnes tedy na Jantarové stezce vydáme? Čím je tahle trasa zajímavá?
2: Pozvu vás teda dneska na Drahanskou vrchovinu, kde se dostaneme pohodově autobusem s cyklopřívěsem, který nás vytáhne z Prostějova až na celou Drahanskou vrchovinu. Z té Drahanské vrchoviny pak máte dvě možnosti, kratší a delší. Ta kratší pojede kousíček s vojenským prostorem a vrátíte se přes Plumov zpátky do Prostějova. Ta delší, ta vás dostane do Konice a pak kolem Rouže vede nová cyklostezka až do Prostějova.
1: Jantarová stezka, pro jaký typ kol je vhodná?
2: Doporučil bych treková kola a co se týká, kdo by mohl, tak celá rodina. Krásná cesta, pořád z kopce, malinké kopečky na Drahanské vrchovině máme, ale jinak je to z kopce a cyklistika na Rumží, to nikdo, kdo ještě nezažil, ať přijde a zažije to.
1: Jaké zajímavosti nebo místa po cestě určitě stojí za zastávku?
2: Tak na té Drahanské vrchovině, tam máme nádhernou rozhlednu na Repeších nebo nad Repechama. Pak dole u té cyklostezky Romže jedeme kolem vodního toku, přejíždíme přes třeba přes Kražisko, kde nebo Čertovy rybníky, dostáváme se kolem Běleckého mlýna až do Prostějova.
1: To byl další tip na cyklový let po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému a užijte si cestu i krásy Hané a Drahanské vrchoviny. Zdravíme, naslyšenou.
2: Taky zdravím všechny cyklisty a posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: 사드.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jdeme do Olomouce. Děti si budou hrát v novém. Proměna čeká dětské hřiště v Čechových sadech v Olomouci. Město aktuálně připravuje studii na jeho celkovou obnovu. Součástí obnovy má být i vybudování občerstvení v blízkosti. Vše je ale zatím ve fázi vize. Další podrobnosti o tématu má web report.cz. Pokračuje stavba záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic u Přerova. Dělníci v uplynulých týdnech dokončili betonáž žeber přelivné zdi. Dílo má chránit před ucpáním mostů při velké vodě.
3: Záchytný profil plavenin nad Přerovem u obce Prosenice navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách Ukazeta na nábřeží doktora Edvarda Beneše a u tenisového areálu. Po realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně 50leté povodně. Stavba byla zahájena v březnu letošního roku a potrvá přibližně 1,5 roku.
2: Říká za povodí Moravy mluvčí Jana Kučerová. Požár nechce ustat. Likvidace požáru zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně bude pokračovat i o víkendu. Stále jsou tu skrytá ohniska a hasiči trosky prolévají vodou. Požár vzplál minulý týden. Kriminalisté a hasiči intenzivně zjišťují, proč v areálu začalo hořet. Podle hasičů ale může určení přesné příčiny trvat až několik měsíců. Dosud není vyčíslena ani celková škoda, kterou plameny napáchaly.
1: Sport.
2: Víkend přinese nové mistry světa ve fotbale. V sobotu je na šampionátu v Americe na programu od 23 hodin našeho času utkání o třetí místo mezi Francií a Anglií a v neděli se od 21 hodin našeho času střetnou o titul mistra světa Španělsko a Argentina. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Počasí.

0: sobotu čekáme nahané, převážně oblačné počasí. Místy se objeví přehánky a ojediněle také bouřky. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. V neděli bude zpočátku slunečno, během odpoledne ale začne znovu přibývat oblačnosti a na většině území se přidají přehánky, déšť nebo bouřky, které mohou být i silné. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. A mrkneme i na klíšťata. Jejich aktivita zůstává po teplém a místy vlhkém počasí vysoká. Takže při víkendových výletech do přírody je dobré myslet na repelent.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 18. červenec na Skyroku. Začneme ve světě politiky připomínkou narození velkého bojovníka za lidská práva Nelsona Mandely 18. července 1918. Tento nositel Nobelovy ceny míru z roku 1993 strávil 27 let ve vězení apartheidu v Jihoafrické republice. Další narozeniny si připomínáme v rockovém světě s Red Hot Chili Peppers a jejich původním bubeníkem Jackem Ironsem. Ten je ročník 62. Mimo Papričky také působil v grungeové legendě Pearl Jam nebo hardrockových Eleven. Teď trochu erotiky z filmového světa. Snímek Základní instinkt a nezapomenutelná sexy scéna blonďaté superženy Sharon Stoneové. Etída nohu přes nohu v minišatech za absence spodního prádla během policejního výslechu určitě nedala spát ani slavnému erotomanovi Michaelu Douglasovi, který s ní v tomto kuse stvárnil hlavní role. Trhák, jenž touto scénou potrápil nejeden videorekordér na počátku 90. let, připomínáme kvůli jeho režiséru Paulu Verhoevenovi, narozeného 18. července 1938. Z jeho dalších děl si jmenujme Robocop nebo Total Recall s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli. Na závěr trocha techniky z roku 1891, kdy je zahájen provoz první elektrické tramvaje na území Čech. Je to křižíková elektrická dráha na Letné v Praze. Zítra zase Big Beatově putujeme dějinami. Naleďte si Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.